Doznala suita zo šeminádovej baletu Kaliroe opus 37. Symfonický orchester nemeckého rozhlasu dirigoval v Saarbrückene v septembri 2025 Michael Schönwand. A pridá sa k nim aj sopranistka Kristina Lanzhammer, aby nám spolu predniesli výber z piesní z Overň, ktoré zložil Josef Katlump.

0: Včera sme si v rannom ladení mohli vypočuť rozhovor Hany Rodovej s literárnym historikom a publicistom Františkom Cingerom o jeho najnovšej knihe s názvom Přátelé Arnošta Lustiga očami Františka Cingera. A keďže sa rozhovor odohral na rozhlasovej pôde, reč prišla i na vzťah Arnošta Lustiga práve k rozhlasu.
1: Arnošt po válce začal vlastne psát první příspěvky do židovské ročenky. Tam se učil vlastně vypovědět příběhy, které ho trápily, a potkal Ludvíka Aškenáziho, což je mimořádná další osobnost české a slovenské literatury. Původně se narodil tehdy v Polském Slezsku a za druhé světové války pak se dostal až do Sovětského svazu a přes Rudou armádu a armádu generála Svobody se dostal vlastně do Prahy. Dokonce jsem zjistil pak od velitele první čety, roty Otakara Jaroše, že bojoval Ludvík Aškenázy v bitvě u Sokolova v roce 43, jak mi generál teda už kvapil, potvrdil a říkal, no ale on to nebyl žádný voják, on pak šel hned do osvěty. Tak Arnošta přived do rozhlasu. A Zdeněk Máler na to rád vzpomínal, že tam byla obrovská jako parta, že tam byl František Kožík, Pavel Kohout, prostě bezvadná parta lidí, kteří začínali vlastně svoji životní kariéru. A Arnošt tam působil v politickém zpravodajství, ale když si potom vzal Věru, což byla žena buržoazního původu, jak se tehdy uvádělo, protože rodiče měli první košer restauraci v Ostravě, tak byl přeřazen do redakce Zábavy z důvodu politické nespolehlivosti. No a posléze ho to táhlo k filmu. Respektive nejdřív šel do Mladého světa psát a potom z Mladého světa, kde řídil krátkou dobu kulturní rubriku, tak šel do filmového studia Barrandov, protože vznikaly filmy právě Modlitba pro Kateřinu Horovicovou, Dita Saxová i další. Ale on na rádio strašně rád vzpomínal a rád měl tu partu i ten způsob života, že ten rozhlas informuje především a zpravidla pravdivě. Zažil také, že to tak nebylo, což je vlastně otázka pro každého, kdo se na novinářské práci podílí, aby byla opravdu čestná, objektivní a pravdivá. Ale do rozhlasu přitáh právě Otu Pavla, svého kamaráda, a Ota Pavel vlastně z rozhlasu zase jako zpravodaj rozhlasový se taky vyšvihl na to, že se stal báječným povídkářem a zanechal nám úžasné literární svědectví právě o životě v druhé světové válce a vlastně před druhou světovou válku, protože ty příhody jeho tatínka, takového fanfarona, tak ožily v divadelních hrách, ve filmech, televizních inscenacích a dávají radost. A to všechno začalo vlastně v tom rádiu, takže Arnošt se k tomu vždycky jako hlásil a byl na to hrdý, že vlastně v rádiu začal a že rádio je úžasný médium. Teď jsem šel kolem budovy, kde v roce 27 v Košicích bylo první vysílání rozhlasový, takže je vidět, že to je tradice stoletá, že jo, takže to je úžasný a rozhlas obohacuje lidi každý den a jsem rád, že Arnošt vlastně k tomu taky přispíval. A vyšla i knížka, teď to neřeknu přesně, nejsou to radiové vlny, ale něco takového, kde kdo bude chtít, tak si to v jeho bibliografii může najít. Tam jsou jeho rozhovory a jeho práce v rádiu a i potom rozhovory, které i po listopadu dával v rádiu a jsou tam úžasné myšlenky. Já nemůžu zapomenout na poslední rozhovor, který dával v rádiu někdy 2009 nebo a říkal, největší radost mám z toho, že je mír. Tak na to myslím, protože je to další zkušenost jako jeho života a on to určitě neříkal jen tak, jako protože ta zkušenost těch lidí, kteří prožili ty tragédie jako druhé světové války, ty naděje a zároveň bezpráví 50. let, uvolňování 60. let, Pražské jaro, exil, tak prostě to je zkušenost, ke který bychom se měli vracet a nebo ji vnímat, protože je to vlastně naše národní zkušenost a je báječný, že Arnoš nám vlastně k tomu zanechal nějaké svědectví osobní, ale zvláště teda umělecký.
0: S literárnym historikom a publicistom Františkom Cingerom, autorom knihy Přátelé Arnošta Lustiga očima Františka Cingera, sa zhovárala Hana Rodová. Celý rozhovor nájdete aj na našom webe. 1, 2,

gitarista David Kolár za album Calls. Dennis Gerhardt s nahrávkou Yin Yang.

Lukáš Oravec so svojím orchestrom za album Wildland. Saxofonista Martin Uherek a klavirista Klaudius Kováč s albumom Two Bodies. Gitarista Matúš Jakabčic a jeho CZSK Big Band za nahrávku Ed

pokračujeme iným žánrom, trocha cikerovského odzemku na Slovensku aj v Rádiu Devín nezaškodí. Rádio Devín bolo vždy pestré.